Nakaz starostwa. Posterunok državnej policie v Kotešovi mat ledaty spiritusový napitok peretrimovaný v donešeniu nazvanomu, jaký ho kúpil na svoji potreby. Gorliči dňa 8. srpňa 1923 roka podpísano starostvo.